0: Na serbskich šulach a šulach s modelom 2+, sú miestem přeriesku mačanorieční serbsce šulario menšinje. Viaca hač povojca šulario přinže z nimskoriečnych svojbov. A jenojšku ište 10. stutych, môže so po 8. letniku vo témach všednoho dňa serbsce rozmovieč. To je riečná evaluácia v 8. letnikách na 7 serbskich šulach v Uniesva, kajž z čerunie tejší žo povojcach tydženia svyšeli. Ale kotre konsekvence to netko má. O tym je Monika Gerdesová s předsedou Serbskej rady Davidom Statnikom a s členom rady Julianom Niču porečová.
1: Ličby pondželu přednošku před Serbskej rádu a za poslancami sú boleli, tež Juliana Niču.
2: To čorne nabývim vidieť, kak ten kúpaňský systém tú kvílu k máne neje ľuďom serbštinu na jenom dosahacím nivou sposredkovač, to je popravom je to katastrofálne.
1: Potekým je 2+, praktickým přesadženiu zrešil. Jako prvnú núzovú napravu nametovachu experča učbne plány předživač, lépe diferencovač.
2: V tým, co jen po tých vúkňacích vo vile bole na to kečbuje, zo vane rič navožuja šednú rič, ričanú rič doživeja na jenom boku, ale tiež sami navožuja, trénuja, zvučuja. A na tamom boku, kde by jen pola mačanú ričných čičí, na to dživač, zo vane tiež tutun spisonú rič, to tie miere vopkneža, zo môže vane požišo tiež ze serbskej spisoný riču tiež dživač.
1: Pretož tiež pola mačanú ričných buchu zastatky zvěstčené. Předseda Sakské serbské rady David Statnik na dalšou elementárnu trebnost skýčpňa.
3: Když řečíme o serbské šuli, dobí serbská řeč tam obligatoriska v šednom dňu byč, a to nie jenže na prašenie šulorio a šulorko, ale o sebe tež personála, a tuž dobíme tež o tom přemyslovač, a jak může stát zavěštič, so vůčorio na jiné serbské šuli, tež mají tak manoště, kotru jsou za to trebné.
1: Praj zo vúčerio serbsce rieča. A jeli to hišče nemoža, zo riečne dalekúvania vopetaja. A vúspech s certifikátom po európskym ramiku dopokazaja. Poskytky tu sú na serbske riečnej šuli pri budeským šulským zaredže abo intenzívnišo na domoj kursu.
3: A netkoľ je po mojej mineniu stát zase prašané, zo vún riadovania namaka, so by so vúčeriam tiež tá možnosť dáva zo svojne vúkmania, vúsledky, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa z vútrobu pala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vôto horia a sa vôto pracuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manož data túto serbskú reč rečeť a tu či doba sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jenom vúčora do matematiky dať, jenom štokéž vôd rade ličby má. Von dobi tiež tu kmanož mieč.
1: Dalšie serbské přeče, haj žádanie, počahuje so na status serbských šulov.
2: So vútvoria serbské šule, jako tajke jen cúk, či so šule mesobu, napríklad vúčora vúmenenia, kdež tá potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zadživač, so serbskorečný vúčorov na šule bez serbské vúčbe alebo bez dvúrečné vúčbe deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stáva. Nedživajce všech problémov, staj si Niča a Statnik přezjednaj, zadrbi sa radžič vúmenenia a praxu za 2+ zmenič.
3: 2+ je tu časne bez alternatívy. V tým nastúpaniu zo trebame my tež džiči, ktorú sú zvolní v tútom rič navúkneč. Jenož s našimi mačonoričnými džičimi nebudeme my náš tu časný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbské šule. Domovina si žada zo lieca hišče vujndu.
0: Vo prašeniu zo 2+ ižo pravie nefunguje a kak môže sa na to reagovať, je Monika Gerdesová.

Alkuns tydzenia, so niemale przeco sportuje, a taktyž iżo piatk, a czera, a prynie wusletki za was iżo mam. Volejbulowa rezerva muži športového towarstwa Viktorie Woklec raješe čera na obvodnej runinie po kalnym kole vo zača do finala. Woklečenio prvný duel přečivo CVJM Zorielc Dobychu a nastupiachu nedom potom přečivo dobyčerej R. Budešín Ludwigsdorf. Přečivo MSVB Budešín pak Woklečenio 2-0 přirachu a tak zača do finala skomžichu. Tež kopańce so tytun konce dzienia pokalne koła na krajnej, a tež na okresnej runinie wuraja. Piatk wieczor hižo nauročichu so ralbičanscy Sokolio z Warnočic z dobyčom 1-5. Čara poponio raješe potom prynie korporske mústvo SJ Kruščice we Viazońce. Kruščinio dobychu z 2-5. Samstnem času nastupichu Nebelčenio w Bretnichu, přečivo tamniši rezervie so z 1-4 přesadžichu. A pančenio nastupichu we Wielkowie, Niemscy Wölkau, przeciwo Zemicam Tumicam, z 2-1 Marina Wiezda Podleži. Tak daleko po takim prynie sportowe wusledki, sportowe pokiwy za dzienciszu niedzielu nedom sleduja.

Dženca so dalše pokalnere, kopajnci vodmeja, dvemaj drevnica přečivo rejnemu zjednočenstvu rezervu Nebelčice, Albice, Panšice a bude sa budešin pozbije glaucho do runja dvemaj. Domjacu lepšinu Dženca poponju Cioch ma druhe koporske mústvo je od Kruščice, kdež přijedže do Kruščic v okresne vyšší ligest z Linovca a Radvorsce raja tež doma, tež od poponju Cioch a to přečivo prenjemu mústvu z Vachava. Koniace športové towarstwo przy klosztorskiej wodzie Panšice Kuko je tutom konce dzienia w Horkach, hosćičel cija cictého jechanského turniera. Prúvania maja tam přespolne miechaniu, dresúrie a tež skakaniu. Hižo od rania tam jechaja a verszk dženca poponiu pečich budže jezdženie lokálnych matadorov s koniacemi zapšahami. Snano je miestutemi športovými pokivami, šako nešto za vás podľa.

0: Medialny svět so spěšně verčí a změnou je dosť a nadosť. Jednu konstantu pak serbským medialnym svědče máme. Při ňu sobotu měsaca so serbské týmy mačarštině televizí MDR v objednávaja. Měňu televizijný magazín Vulatko. Tutun svědčí netko vosebite jubilej. A od spočatka leta 2001 súša Bogna Korenkova do týma Vulatka.
1: Můj Bože, štvorčilic, dotka je so měste minivo. To klinčí za nesmírně dlouhý dobu, ale spočátky vůladka bývají neladajo na to blízke. Snadno se ještě dopomníče na namovu serbského rozvosa v měrcu 2001 pytáme pomenovanie za nové televizijné vůsovanie. Za ništo, načož jako Horná Serbia, dávno čakáme. Nimale 10 let je po založeniu MDR-a zajšlo, doniž so intendanca MDR-a nesmili a Serbam jich pol hodinku mesačne nepopša. Ale vročme so k napomínanju serbského rozvosa v leče 2001 dola mjena za vusovanie zapodač. Ale do štvrteje etaže serbského domu spelšo ta tojšto jara rozdženych namjetov.
2: Serbska Vužica.
3: Vužisko-serbsko panorama.
4: Svetleško.
5: Zernička.
4: Šmrički.
5: Palička.
3: Serbski mozaik.
4: Tuče.
5: Serbske vokno.
4: Pšipodnica.
5: Serbske vokneško.
3: Kukadvo.
4: Kukulatko.
5: Kukatko.
3: Vokenca.
4: Vokenko.
5: Mozaik.
4: Horizont.
5: Meridian.
3: Poestnik.
4: Žoleško.
5: Serbia.
4: Serbske voko.
5: Serbske televizijne vokneško.
1: Tajna serbska komisija rozsudži so po krutkim vuradžovanju za... Vulatko. Mjeno bi je zrođene, vo grafiske elemente pak postarachu so fachuce zdrežan. Tuž MBS dživa, zo nebe naše prine studio ve serbskih barbach, ale cele zelene, ve žabjacoch barbach. Připodla naspomnjene, stare studiove elemente vopravdje hišče nedje ve skvadže televize ve Drežanach leža. De rezonisu je prič čisneli, vopsidža však mestem historisku hodnotu. Ale šo to nije tak važne, kajš fakt, zo mejachme a mame skunčne svojski televizijne magazin, a to najrinče produkovane vodsabu. Jenoj skunčna zamovitošt tedy před 25 letami so do serbskih ruku nieda. To pak je so mjestem skorigovalo, ale tomu pozdišo.

0: 25 let wulatko. Wiele moa pojedać, anekdote, rjane podawki, tež roze stajenja, ale stajne mirio so na produkt. Najważniejsze je nam poskyčić zabavny a informatívny magazín, kiž tež k diskusiam a przemyslovaniu pohonia a s kotrymž so serbska zjavnosť tež identifikuje. Nima to byč v prínim rieči vulatku MDR, ale naše, vaše vulatko. Od spočatka podľa je Danko Handrik, reporter Šibauc, kotrež by za vulatko rade tež s posmivkom a vutrym vočkom ve serbskich sach popuču na nosu navočí s integrovaný minikameru. Junu napšikvat jako policist, s policajský kelu a kutnum vosom tam šoféru a kolesovariu zadžarža.
1: Hauptwachtmeister Peter Matka. Do you know what?
2: Močíme rune jenu kontrolu. Maču, to je srbské znamenško za dron, teda by nekaj šučil dron boč.
3: Nemamo.
2: Nimače?
3: Srbské znamenško.
2: Haj. Tak je to ne Užica, to bi šputaš jaz Užice.
3: Haj, ale toto še mi ništo pravim nema.
4: Jo, smo tem ľuďom povedali, zo odnetka, da bi tejte srbské EU na jednom auče šičine neboč, hevák, pokuta.
2: A to nimače?
3: To ne, ja ničo ne zvon lepil. Da se je obsah, čo tam dnes večal.
2: Haj, no to.
3: No,
2: no, no.
4: A šteš mi opravdu, že za te ľudži me spoznajú, nie sa popravom, da kujže Serb, kujže druhá Serba, tak nekak z najmenšia odvidžená znaje, ale jo, prede to policista, so ne respekt mili.
0: So Danko Handrik na dedeše naravanie dopomni. Haj, žartovač tre ľudža rade chceťa. Vo veľe Češa je pri kritických situáciách rozmovných partnerov namakač a im sádu z erta vúvabič. Nezapomnite za Danka Handrika vostanie tiež naravanie ve kloštre Pančicach Kukove. Tam bych u přistajenem Marie Marčineho domu zakazali na džile serbovač. Danko Handrik si tam z kameru dojedže, ale...
4: A je usvone mi při tej téme, to ešte som už ja tej, kaj dženca doponič, je usvone mi puky poskyčili, a to ve kloštre. Co tej tak usta nestane?
1: Do you know what?
5: Sie haben keine Film, Regenehmigung.
0: Puky pak žádne nedostá a kamera vostacová. K našemu inventári, jeli smiem to žortne tak rec, súšataj tiež Simankec Bratraj. Od spočatka sem starataj so vo dokumentácie. Přírodové, zvieriče a historické. To je silnosť Petra a Štefana. Pričím Štefan kameru vodí, Peter je redaktor dvojky. V prednich letach vulatka vienovaštaj so vo sebe přinožkam vo junkrotnej vúžiskej krajine a je bohatstvach.
6: Dvúku šerpnosť špala nás za přírodný film má poprom vo sebe môj brat Štefan. On je tak rec, dún voprožíte film od zvieria to. On môže dnu, aba samo týčenie doa, niče vonka, ve lesu, v jednom skôl vútrač, bez toho za na to myslí, šo hore dáč, tiež tiež sa niče nestane.
0: Tak redaktor Peter Simank. Nitko kramos čitaj husto ve archívach, převažne filmovych. Ve zajšvech letach přidružichu so potrete, nimale pozabite podavky a zajímavostky ze serbských staviznú.
6: My sme sa tiež jara intenzívne zabírali ze serbskými staviznami, ze serbskými živinobijami a biografiami ľudí, kýž stia v jednom vosebitom zvisku z Užice. Napríklad dopomínam sa na jem šinošk z Viktorie Grossmanie, to je tak rec jeničký Američan, kýž jezdešte 40 letov Trabant, aby je voženené ze Serbuku, abo na Alfreda Vorecha, posledný Serb v Brzine pola Hučine. To by za mne jara
0: a kajž mnohé serbské sujby, tiež my ako redakcia jen štúde ve Užice nevostávame, ale dovolíme si poladnenčko do vúkraja, blízkeho a dalokého. Nic pak zobychme si dovolčk popšeli, nie stajne rozpravie vo podavkách, kýž na nekajke vášne ze Serbami činič maja. Za rozprovnístvo Europeade napríklad opuštíme naše trežanské studio, pobehme to ve Švíce, Italské, Austrické a Dánské. Nimo toho opýtachme druhé ľudové skupiny, národné menšiny a přečelo Serbu. Snadno sa ešte dopomníče na přinožky Zviesa, Nižozemské abo Prahy. To byše v leče 2006. Pýtachme za serbskými sledami a českými vosebitosťami. Dopomní sa tedyša redaktorka Madlenka Šučic. A tajka česká vosebitosť je samo sobie česká korčma. Ja.
7: Die Zivil Wusewan ist Prei organisiert bei Woprojit in Nadauk. Rainer Nagel, ja, als Student, hat Prei, Punchemonik, da bist relativ eine spontane, aber die Kortschmi, Kortosch, Marune, wir Bosat, Kuvijimo, ja, sondern haben die Woprojit dauer, so, so, so, jara, Sapochinali, Merza, Chesna, der Buchen, das Korohuplatzali.
0: Ale Džakovano naši sapščine su huboko zdohovali a našu nahavansku tehniku ve kudbe a jaskravu svetcu hišče trošku znesli. A dus si stari dopomnjenki baja, potom vizovo dohih dalokih jezbah smerč rade povedaja. Najzdaleniša jezba vedeše naš tim do Serbina do Teksasa, k potomnikam srpskih vupučovarju. Dve leče po prejnem vusovanju prevodahme komeju na tamniši Vendiš fest ve Serbine. A deš maš raz šansu tam byč, v obrazu natočit z ľudžimi ričet, na pšestogi nemysliš, je prosče, tiš ne paruješ.

0: chaque prochaine.
1: Serbin was da nie aktualne. Mit Renit Gorn jedischich Protagonistone zatkawame, ale thematisujeme niemale Becha 20 Chilit pod dutem wusewanju stawizne serbsko upućowanja do Texasa znova. Nie budzie pak to nikaka kopia archiwowych przynoszku. Nie, powiedamy stawizny cyle hinak. Zwosibite premieru, a jako naroninski dar ke Becha 20 naroninam. Ideju mieše Romanuk. Von je z leta 2022 redakcijski navoda vulatka, a za i dobu v redakciji tiš nisu jenice autorojo, ale tiš redakcijske vjednistvo, mačan rečne sapske. Ale dale vo vupučovarjach 19. listotka. Nakajke vašne my je ve vulatku zetka vame?
2: Haj, dževo prašenje, kak zobrazniš podavki, ki su emžno 150 let jo. To je při takých televizijnych dokumentacijach stajne vúžadanie, při vulkých produkcijach, to potom nikak s dživadželnikami napodobniš, ale tute možnosti me bohužel tu ve vulatku nimame. S pomocou KI, po takým kumštne inteligencie je džencnejší čas pak to ešto možno a to hune vúspytame a zobrazníme vupučovanie Jana Kiljana a nieže 600 Serbov do Texasa. Pučujeme z nimi na vodži Ben Nevis do Nového sveta pokazame vúžadania jizby, vod a strachy, ale emtiš nádžiu na lepšie živiny v Americe.
1: KI, všetko tak rýne klinči a hegen šitko zjednori. Cíle tak, pak to nie, skýre naopak. Kajke vúžadania maja so to v zvisku z KI produkciu zmištrovač, Romano Nuko?
2: Nahaj, em tuta KI stvori svit, kýž nie bože cíle bez smilku. A tute smilky dubíme namagač a potom tiež odstonič. Tuže potom vo prašenia kajš, kak bychu serbstvo vupučovare tede zraščení. Kak vupadahu kýžky tede podľa nás v Vúžice. Kak vyže cokvio a vôta nucka ve cokvi. To dobi šompo nekak trichič, ale božak máme pomoc. Trudla Malinkova, jako historikanka a fachočana tutem polu, je nám tam po boku a to je ho pačovika pomoc.
1: Smierodajna produkcija potajkým a vúslitky vúladače v novemberským vúdaču vúladka. Nespokojíme so žene s docpietem, ale ladame stajne napravo a nalievo a rúne von, zobychme novosky nazonili a vúdobyča noveje techniky tež sa naše serbske vúsovania vúživali. Menje technicky skýre redakcijski novum, však bie ve Drežanach naše rzy dječace vúsovanie dňa 1. júnia 2024. Nedom dve moderátorce přes program zestajenem vo dječacich autoru vedešte. A nic jenž dječi mejach uvúko radosť a veselo nad produkciu. Vosebie tiež my, kotrým so uvedomí, na kajky dobro dorosť so smieme nadžieť. Słuchajmy jeszcze raz na witanie Hanki Cyżec a Valentiny Szołczyc.
3: Dobry dzień, a witajcie w Wulatku.
4: My jesteśmy Hanka a Valentina.
3: A moderatorce cyle was zbitego wusowania.
4: Wulatko wusowa mianujcy dzień za 1. junia w od dzieci za dzieci.
1: Rad lubię bych takie wusowanie raz wospytowała. No znano so przyliżność poskici. Abo w obie młodej moderatorce so zapołowanie w mediach osudzity. Sztuwie. A što su vaše pšeča? Před 5 letami k 20. narodninám so vás raz prašachme.
5: Hubene nebo boho, jeli vulatko, ty snač dvojce zamysac, svoje mistno v televiziju NDR po Krnovo.
6: Ten najväčšie pšeče, kýž mi nekde nucpane, je poprom dve alebo tři usúvaní, obmysať a nic je než jene.
7: Zajma nimale kúže raz, než to jara historické podľa, to je ešte kýtro zajímavé, ale to by mohol stano kus so ročo zadzajem, to všetce zase mám, ale nic kúže kúč, stano tam nekajke tamnú tému, kýž znáš ty modžinu skrýre nárečo.
6: Takže pát, bus je veselý a přes inovatívne témy za modinu tiež. Ja si tiež myslím, rúne vúľadka, tiež je na vyska, ktorý si veľa starších ľudí v obľadá, ktorý si tak pod ľudí nešinu v Serbsce, dla toho bude to tiež taká druhá kombinácia má vostať mes inovatívnym a takéž nekým.
1: Inovatívne a takéž nekým. No haj na tuté kombinácii pravidu nedále dživáme. Viedža zo všetké pšeča nespeníchme, tola raz testujú, kotre pšeča sa dopeníchu. Za aktuálne vúdače sme nekotre meni naromadžili.
6: Ja si vúdatko rádo obľadám, no kdež sa aktuálne témy tematizuje a ja to tie rádo z mojej voku a mojim židom romadže ládam.
8: Dešo do vúdatka láda pon vône dla nekajkých modžinských aktivitách, alebo nešto štež modžinačín, dokáž ja tie neké 80 nesta kúste na Instagram alebo druhých sociálnych sečach přes to, aby poprom tie je to druhé témo jen kanál, že sa dožijú, že to modžina také činí.
0: Mehr wird Timo sein, da geht der Psyron wird sehr nahe.
9: Na, der aktuelle Stund und Mojinski Elan, ha, Schorsche sind da gewohnt Mojine.
10: Was ich bei Seimu hier, so ja, da nicht so das Ludo, hat er ja in Zille hinein, die Post geht, gleich schön tun wir ruhig, Mediach, wie die Wissers, das Herbst mit Thema mir.
11: Na, bist du denn nicht in der Schule, ich hatte so wohl geladen, das muss doch ja kein Schüler gewesen, ja, weißt du, Lili, da ist was Willi, das ist ja, wusste, wann ich wubladatsch, nächstes Mal du bist Wutputschin, das ist mit Psychimischen Aukli, und das ist mich jetzt Jahre Lubi, was er da.
1: So zabavieč a přijušim ništo naukneč, nech vi přichodje takle vostane. Vodoros, co vi zadale staramy, nech za kameru, aber jako reporterka přetni. Vomodič, bez toho, zo nazonina starších zanichaš, zamilne to naše prucovanje. Přiju sebi, nam a vam, zo budžemy dalše li džesatki v sapskih naližnostčach, a to prošujara v sapske riči, popuču. Zo vas zaveselime, zo vas informujeme, na to a tamne čipnost budžime, tu abo tamnu vec rozimame, abo rozrisame. A zo vas da ne vulatko em, naše, vaše vulatko.

Zajšvu Punželu je Ulrich Bogoda starobje 72 let zemrjev. On bi je vůznamný komponist, hudžný redaktor delnoserbskim rozhlasu, aby viac hač 40 let skutkoval za delňo a hornoserbsku hudžbu ve všech žanrach, kjer zavostajenstvu líča klasické tvorby, korová hudžba, popové spěvy a jevišťové tvorby, kajž například musical Fetzer, kýž je prýňa serbská kulturná brigáda 1998 za rozhlas natočiva. Kajž tež hudžbnú drámu Kodžič po rukomaj, mo matrariu Alojsu Andrickým. Ulrich Bogoda narodží so 1904 do serbskeje svojby Kulovie. Katolická tradícia formováš jeho džičatstvo, kajž tež jeho hudžbné tvorenie. Jeho džit byše Ludové herc a jeho vuj, Beno Niekela, by je to runia hudžbný redaktor. Přes neho zezná záhy vážne osoby tedešho serbského hudžbného živenia. Přiušiem by je hudžbná kariéra Ulricha Bogody neušedná. Po športovém studiu a studiu inženérstva přivobročí so hakle pozdže celé svoje hudžbě. By je spiva, pedagoga, absolvovaše studii na konzervatóriu Kočebusu a ve Weimarie. Sledovachu mjezenárodné štipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestre a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist tež zvonka v Užice. Z leta 1999 slyšíme netko klasickú tvorbu, skomponovanú od Ulricha Bogody, šerco za smyčkové orkestre.

modlme sa. Kneže Božo, tebe prosime, daj pravu víru a posilňu šedne ve nas. Daj, zo spoznajeme, duž so nad rujmi pozbijujeme a zo to pševineme s tvojej pomocu. A tam, kde sme na opačnem puču, daj nam namakač pravu živensku drohu. Zo nebe naš rich druhým ľuďom žaneje škode nečinju. Napel našu vutrobu s vohenjom tvojeje ľubosče, zo bychme mesobu tak vopkadželi, kaj se ty nas ľuboval a smil sa nad biednymi, zbrašenými a korymi. O to prosime přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Požanuj a škitaj vás, šeo mocne a smilne bo, vuc a syn a sviaty duch.

0: Słyszeli sme evangelske nabožne vusovanie ze superintendentom na Vumenku Janom Malinkom. A niecko je nilom bydek na jedni, to ríka my přejeme z Božo.
1: Přejeme z Božo.

Pondželu, jeden a cíctoho žnienca, svečaše kulovskej staroni svätého Adalberta, vieleletne předseda a čestne čvon serbského muského kora Delane Alois Langer svoje dživé džesačina. Biele zboža, strovotu a mnoho rianoch hodžin kru svojby, svojich ľubych a přečelu přijajemu šice čvonojo serbského muského kora Delane. S dobom pak je to s Jackom zviazan, tu listy, a ja cituju: Ďakujeme sa tebi, ľube Alojso, za vieleletné spore dživo, ktoré sa nadobro serbských tovarstvov teda nachúkonil. Predovšim za náš spilný cúk. 35 let sa bol predseda našeho kora a viac ač pôlie džesatka sa kórie sobu organizatoriske náležnosť čo vúkonil. Organizoval je vústup tu a v Ukraju, svedženie a je stajne tiež nových čvonov spivariov vábiu. Ďakovano jeho proce, ja som muský kor pred nešto letami tiež vomodil. Citát: Bez tebe neby muský kor Delane to byl, što iž dženca je. Krutú strovotu, bože žonovanie a dále ľubých opetovarí.

Piatk, štvrtá božnica, mieše Christian Klausen z Kukova narodine. Kier ho cia postačinám, přeje jemu domovinská skupina pančice Kuko, šitko dobre, vo sebe strovotu a vo sobinské derimiče. A hišče dále do novie vieski, tam vo svičí punželu Andrii Rachela svoje ci a šešťdesačine a v útoru mieše Mirči Miechala narodine. Viesna zromanosť z novie vieski a v okolnoch so přeje na národní narjomaj, krutú strovotu a bože žanovanie.

Aj za menšinu je na pojedni. S tým by to naše hodnosrbské vúsovanie dženca 6. božnica. Tu přizamknie sa nudom delňosrbský program redakcie RBB Skoče Busa. Srbský rozvoz z Budešina sa júce ráno pečich zase přizeví. Ja som Matej Cež a přijú vám všem rianu nedželu.

0: Przed pech a čižasča letami v septemberie leta 1900 jaden a 1900 jo sovjetski zvisk připoznal nevodvisnosť Letiskej republiky. Do togo jo v mjasecu augusta Letiska sama postajiva, až neovice žil togo sovjetskego štata. Ważne datum za Balte, a to jo gošba za nas, teke do togo małego kraja gledaš. Šak dajo tam teke mistna a luže, kotorimš se na nimski vendeš groni. Co to ma groniš, ulicujo nam ninto Sebastian Ilikowski Winkler.
1: Ako venden su v srežovieku teke pomíňovali na kšešťianu přetupionných suvenov abo cuze luže. Mie miesta venden v Letiske mežo tak myš zvisk s tým väznamom. Tak pomiňone liflanske vende nemajú pak nic zgromadného s peťacorno-suvenskými vendami, citame v tom lexikone. Miesto Cezis venden laže 770 km od stolice Letiskej Riga. Jego nímske miese vedvežio ved finno-ugrískego roda vendo. Ven jo pechadao z liflanskeje a jo se zasedliu v regióne v 12. stolešiu. Lexikon teke naspomnejo, až sú mnichy Rieda Schwertbruder Orden ou starceli zachoping 13. stoleša na šak rode, letgalen, liven a venden. V prednej połojce 14. stoleša jo venden dostal rigarske miščanske pšavo. V 16. a 17. stolešiu jo miesto bylo pšetci zase přemežone ved drugih mecnariov. 1566 v casu vejne ve Liflanske su veno urubili Ruse a pedomio veno vesednú opelské kráľovstvo. Pežde su ou zase plundrovali vejska ruského cara Ivana IV. Grozného. A 1582 su venden přibili zase do opelského kráľovstva, pežde do švédskeje a 1703 do ruského carovstva. Ved založenie Letiskej republiky 1918 je miesto venden Letiske, a obedlárie sú Letiske, Nímske, Ruske a Židy. Tak viele z nímskego lexikona, ale také serské viedomnostníky se zabierajú s liflanskými vendami. Historikárkar dr. Madlina Malinkoj zmení, v rusojskej historiografii dominirujú slovenská hypotéza, to mení slovenské kerenie, což má závište politickú zavinu a petpera pšala tam bytlecich Rusov. V letiských sležiniach jo se přesadilo mienenie ve finno-ugrískych kereniach vendov. Žinca gledajú na to v európskom kontexte. Ou ustupujú mnohé geografické a etnické pomienenia ze zdonkom vend ako Venedich alebo Viena na latinský Vindobona. Kedanie, až jo mie venden přešlo na svojenie ved staršego indoeurópskeho obedlárstva, bazírujo na hypotézach. Na druhý part zvizujo pak sersku a európsku históriu, píšo dr. Madlina Malinkoc 2012 v Novom Casniku. Serský miňovedník dr. Kito Křižank je bol před krotkým v Letiskej. S knihou ve nejvážnejších mieniach v Letiskej je ven úzgeniu sledujúce.
2: A za na zachopienke je bylo starše mě Ventini, a za nímske ľudje, za Richardia a mestčajnských Bergajo, tam to je klincavo tak pedobne ako svova venden, ktorež zavistše, so der je znali. Niekak to je také pasovalo za obedlarstvo takého cúzego a živého kraja, a liec to obedlarstvo je pildavo Slovensku, abo Baltisku, abo hynakšu liec, to je bylo šojadno. A to mě Ventini jo pomienil většu kupku lůží, abo rod, ako jsme to někak gronili, a taká kupka lůží jo přišla z druhého regiona Letiskeje, ze stron přírěce Venta. A až máša představěně, ta reka Venta se uleva v městče Ventspils do Mörja. V Letiske rěce Pils jo to svova za grot, a Ventspils jo grot přírěce Venta. A to mě Venta jo přísane ve Žrietvach, teke, Venda, Vindau a tak dalej.
1: Jasne, úrazne rozkoženie mienia Venden mežo byš komplicirované, dokulaž to mě mežo byš baltiskego abo finno-ugrískego rodu, mieni dr. Kito Křižank.
2: A s takým zasadne pošiek miaze Vinden a Ventini jo jano zuková pedobnosť, viecej to nie jo. Ale zasadne tam v Letiskej jo pedobná situácia ako planár, Mimo letiske rietze, katarish ja baltiska, ja hyshi liviska riets, katarish ja finno-ukriska, a žinca ja to menšinova riets, ale njega v zajžanosti liviska rietze obknježovava daleko strone toga kraja, rovna ako planas ta serbska riets.
0: To je bil naš neželjski ulet do Baltikuma. Sebastian Elikovski-Winkler jo nam predstavil tamne venden. Pred tøženjom smo prinos kužo v programu mieli.

0: RTB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Přigožbje jubilejnego svježenja ve Smogorju je 625 let tam letos za svieše. Smy přepyskali náš rozkłosowy archiv. Wiele goži se k ulicowanieju ze Smogorjowa. Tam su přeci pilnie živali a z mikrofonom smy podla byli při žniach a svieženjach. Wird široko znatego muskecego kora by mogali žinca ulicowaš, lušne štucki a žorte ze Smogorjowa mame w archiwie. Ale žinca gledame do stawizno tese. Miaze Mauksu a Spreviu laža na vjas, jo ve begu svojeje historie cesto vojovala s velikimi vodami. A ved togo jo před 6 letami rozpšavio Erich Vojtov.

0: Přes vody se nichten živíš nemožo. Také to bylo južo ve starodavných casách, ako naše predovníky susehou v našej Vúžici zasedlili. Ráži su sebe vúzvolili togodla nekaké miestno při jazorách abo při rekách. Tam nie sú mili daleko do rybu, sú mili vodu píšu, vareniu a kupaniu. Toštú lepšinu sú zaviesče znali také predovníky smogorojských vobedľari, ako sú se pred veľesými letami při Malksi a při Sprevi zasedlili. V obživanie role a kupovanie zboža drenio ten cas ešte tak rozširené bolo ako žinca. Hovacka by starodavné smogrojské vobedľare sebe druge sedlišťo vupytali. Kaby oni svoj cas sebe mogali predstaviť, kaké goreny ich potomníky s týma rekoma zmejú, potom také by smogrojská kronika vo druhých vecach povedala, ako vo toštych.
1: Der Ort hat seit alter Zeit durch Überschwemmungen mehrfach große Verluste gehabt, ist so in seiner Existenz stark geschädigt worden. Am verheerendsten waren die Fluten 1854, dann 1856, 1858, 1860 und 1886. Kleine mit Verlusten auftretende Überschwemmungen hat es jedes Jahr gegeben.
0: V leše 1807 a živé žaseš, jo voda samo či raz te vúky a pola do jadnučkego vilického jazorišča přemeniva. Ľuže nesú mili nic kježi, dobytk nic žraniu. Daleko a široko nic vyžeš ako voda a bomy a nebio. Nebio ako jadnučka nážia. Žeobok jo, Ľacogovo nám nepomôžo. Tak sú ľuže ve Smogorove a také v Mostče a Borkovách a šuži, žož ta núzajo bola s kniezom, pšašali. Te ženské sami doma sú biatovali, te muské sú ve veľkých gromadách damovali. Tam nejo bolo casa, za tým pšašaš odkúľ si, liec ze Smogorova, ze zakazne abo z pravoza. Přeto šikne sú vieželi, až te jadne nemogú přes tých druhých dobyš. A lepšie ako biatovanie sú sebo pokazali skromadné statky. Vieči žil pak jo to také bolo cesto hišči podarmo. A každo cesto vyživeniu jo, v núzi a božcickaniu a klišiu, bú porožená veľká a dobrá mysl.

0: toho možo nam pomec Jano Velike puščadvo a kanál od Maukse do Švilochského jazora. Jano von nam činia so stavnú pomoc.
1: Tošta mysl nejož váš mogorevarjam, pravozarjam a šitným drugim bošanarjam viecej zgvôl. Ale zgvôl dostatka je mnogi raz daleka droga. Vosebne při také velike věci, kjenž sebe pomíná vele živa a vele penis. A odkud je bráš, se přašachu vohodňone smogrovary, ještě veleše živeš nás čo stou a živeš nás čo, ako 100,000 morginů jsou byli nezjabky zase poplětych. Tak, až ľuže jsou zažívané gledali, ako jsou zajča mili vyšpě vodu. Vosebne tužne je to bylo, kaž kronikár píšo, za jednogo vojenského invalidu. Jogo mého nejo upísané. Ale teke jomu jo přes noc Malksa dojšpy přibiežala. S dvěma stovoma jo kšel nekak zejšpy vůlězč. Ale kak i zlik. Žuria jsou byli zamarznione.
0: Pomož sebe sam, potom si pomože Bog.
1: Tak su gronili na nímskim financnim ministarstve, ako srbske burja su zasej vo pomoc vovali. Ljubi su te knježate penieze v vojne přepraskali, nižli burjam živeni volašceli. Tak jo mogava voda teke v letach živeš nas často a dva žasča, živeš nas často dve a dva žasča, a pozdži se přece išči po svoji voli rozširjaš.

0: Skoro každé druge leto sú se v sledných či žastých letách jadne žny srbským buram v Pšulskej znicili. Za posvojence nímskego parlamenta nesú kšili razka svojim casnikam veriš, kenž sú ve Vudašu od 16. decembra písali:
1: Es ist unfassbar, dass es im 20. Jahrhundert in einem Kulturlande wie Deutschland noch zu solchen Zuständen kommen kann.
0: Togodľa sú pozvali tedyšego krajného radu, doktora Eichlera, aby se ze svojima vodcima přiznanil, liec to také šikno viernojo, což se tak píšo. Ako jo při svojom voglidu, dojadne je také chudé budky přišel, jo nadejšel za staranú, blidu máš.
2: Gledajš o kněz Landrot, 16 morgen úky a pola máme, a šikno jo se nám zálao. Zato sme krnili vec tata 456 mark a vetr dejme se do nových žňu zeživíš. A to je našo žučo. Vena má tak ako veľa drugih teke, celé beliece nogi o teje neriešneje vede.
0: Knini Bagulina se možo išči na te casy dopomniš.
3: Když já se na moje frýné léta pomyslíju, jako jsme všetci měli víle vedy, a my mladým jsme dělali pen, nejsme směli již na reju, smusali tužiš a žaluáš, cárné oblikány chojíš, a nachyra jsme měli také not. My nejsme měli peněz. Na pelu jsme želali, my jsme brožili už i kolen, a jsme chtěli něco, že my žaluáš ven. A dělě scínali, a jsme ten lán ryli, Trajdu, kad smo imeli na usokim, ali knedlje, a to druge šo smo musali im brožiš. Uši kolijen veži, a nose šiknuli naš do colna, a s colnom smo pento perali domoj. Zvezami smo to vezili do čupca na knjeski dver, te su gotovali ve togo palinc ve te knedlji, a mi smo naše dobre knedlje krnuli ve tam penzasej nasljed, a ga smo tam pomagali i kopali, smo krnuli hrišći vjeci, Тега су мили добру ролю, усоки на усоким шикно, а тим се ни ніц заляло. На Брязине, йо тике так било, Брязинські князькі двер се ні тике залял, а там сме мегали се тике книдли олю ваш.
0: Лєта двойка южо Йосе в німських цасниках во помоці за бошенських буру писало, а їм любило. Мимо того, аж німський стат йо нецо цінив. Так, až Lausitzer Landeszeitung jo sledkoju pisała, aby se svojich odebirari zdžaržava.
1: Soll der Schutz von tausenden fleißiger Bauern, soll die Gesundheit vieler Frauen und Kinder nur an den elenden paar Millionen scheitern, die die Ausführung der Projekte kostet? Was der Staat bisher für die Hochwasserbetroffenen und schwer um ihre Existenz ringenden Landwirte getan hat, kann man nur als ein Trinkgeld bezeichnen.
0: A veľa ľudí Jose Tencas ve svojej starosti palincujú poudalo, kažto Smogorojská kronika píšo. A ešte ženca vie, že sa ľudí dopomneš, až Jose vo vúšigneniu Tencas také povedalo.
4: A jo, Smogorivie, ujavlo pšetce z tej vedu, veľa cidiš, ki cašne ugledalo, až ta veda přišla, ta roľa šikná bola nučí, A ještě ta šosia do Berku, tam su by mohlo s colnom jíst, tam je bylo na 70 centimetrů, dok je bylo tam vedy, a když šlo durých. A pen su byli ta ľudia šikne, tužne, a až net, co su naželali, a to se šikno zlalo, a pen su chopili jan na druhý, až lepšo nebi veta, bo Šikno ve stajili a šinuli inži vaci. Jo, pen su užene ljuže su se rozgorili na to šikno a su pen šinuli

0: Gegen die Naturkräfte ist der Mensch trotz aller Vorsicht machtlos. Und der am besten geleitete Staat kann nichts Unmögliches leisten.
1: Tak je to šlo dalej, a všetci blížej fašizmoju a sliedkoju do vojny. A srbské ženské sú mili čach vo svojich mužov a synov, keď sú museli za tož ten štát svojo živine zasajžiš. A pogrim kanonádov, a žalobienie, a plakanie, a ten nelicone zy, sú tož tú srbskú, bošajnskú starosť převušili a zalali.

0: i ten podpunocny kanál.
1: Houmia z Borkovami a Čupcom blízko Dubkového mina Jototvárnišťo. Hostojty obdatý vo tvoľšou, dubov a briazov, jeden menší a jeden väčší bakor. Jogo veľká zeliezná ruka jo južo znázdala výžeš pred tými govými verchami. S mocným zogolením chojží ta ruka tam a zas a sypio tu zemiu nabok. Tak až na jednom bodce nastaňo groblica, na drugém okolo 2 metria vysoký brjok z našerego pieska. Ho se staja stará a veľká mysl šmogorjojských, priavoských a všetkých druhých bošanských vobedlári dostatka. Se tvári podpolnocný kanál. Z Lubina přižece jo južo okolo 20 kilometri dvojky a ho pri Borkovách čohu piš a 20 metri široký. Kúžde žin býva dlhšie. Pižaseš do 60 metri von všetne přibíra. Začí leta, tak je to plánované, dej sem jaze s Mogorjovom a Priamozom steju pomierne maveju, ale rovno tak potajmneju malksu zmakaš. Potom bužo moc, ona sepaš do njogo svoju zvošť a nic viecej na te vokolne pola a vuky. Akle potom zmeju ľuže pred neju mier. Ona bužo tak, ako živa, zaživo a živenie božských ľuží.

0: Kwia.
1: Nint zwischeme Börse Swobo Natunegelu a Toma Manfred Hermaš z Ronigo za nas. Wann poveda venadavku serskeje evangelskeje vesade.
2: Ljubim či posluhaja serbsko rozglasa, džensajšni predovanski tekst toj v evangeliume Lukaša v 19. kapitelu. Tam máme zase tematiku se s jenim človekom. Poslední raz som měl jene čirunanje, džosžo jeden človeka jenu rolu grav. Tež dženca hudujico nám Lukáš hod slónika Zachéja. Tuto stavíznu hodem loge tež ješi znaje, jeno teliko. Vo nejo byl rek, gajo byl malec slójek, vo svojich vyjericha nejo hoplubovane byl, a kajšto pola malech jo, teči cea tež výžomne byč, a voni se veselia, kde se nichten raz a jogo starosčemi se hopraša, aby jeno jednore přísluchal. Čenca su vůlbe v Saksko-Anhaltske, a tam má dobru šanzu, chtuž se hoblika ze strastu togore, kotre se hote lúdži dolojka, te male stará. A to sú leider raško te pravicarske. Ale Zachéj nejo byl ho svojim živinu jeden kýse o starosti druhý starosti, celé nahopak. Byli von dženca živý byl, by von jeden byl, kotry se jeno o svojské lipšiny starou a pon spýtav teliko pieneze, kajž možno zaslúžiť. Ale pon čižo všetko hinak, hač so všetko hocakovali sú. To praje Jezus na koncu džencajšnego teksta. Dženca se zbožno stavaše tutemi domoj, četož von je Abrahamove syn, četož syn slovika jo čišel, zo byl spytal a zbožne cínil, což jo zgubione. Pogladam je raz do scény v Jericha. Jezus jo ze smalej švíty do Jericha čišel, to pak jo se hoko poledalo, tak stojachu mnoge na kromě droza a cakachu. Tam stojaše ten čota, fara, šula, četkupce a druge vlípene hobedlaje, mesnimi tež ľudži, kotrež južo se s Jezusom nieco dolabevali sú, kotrež jo von ustrovil, pola kotrež jo snano raz hojich domje byl, a freilich vele narskich, vonje všetske tu stojachu a cakachu na Jezusa. Nadžieja se, až im ruku dáva, za im posmietko, snano tež ním do domu čiđo, jo tak se to myslia, všetske bychu si rade z jogo kus hulicovali. Zachéjos vedžeše, za jogo te ľudže cuč nemožachu, a nebychu jogo durich puščili, potajkim, dere se nieco humyšli, co môže Jezusa vidžeť, peri. Až sú te ľudže na miestne byli, je von južo na veľkým bumie. On chceše Jezusa vidžeť, chrúne kaj všetké druge. Ale co cíni Jezus? Kak bestaktne a nediplomatisce od jogo byl to. On džob čestu kopicu ľuda a se Zachéja čibliži. Mnoge nedostachu to sobu, co se odkraju, ale pun. Tu temu vopšutnika tomu bez skrupelu ve voču maj ľuda byl Zachéj jeden arogantný negodnik a rúne či tým, co s gosčom byč? Nímale všetské, kotrež tam stojachu, sú zľudane a rozkojone byli, nic dokoláš mejacho nieco čeči vo Jezuse, ale dokoláš jogo nerozumili. Várcachu, samote húčomniky sú byli iritirované, nesú zrozumili, zo nejo Jezus šišil, zo by niko tare pobožne rozmovo viedl, aby so z ním svoju dušu hogril, ale zo by zgubienych hopetal a huchoval. K tomu je von do sveta čišil, za to jo tež umril, ale kak bych my reagovali, kdyby Jezus nimo nás nimo šel, jedoch dženca gusto Češko se za cerkvinske věce zastupíč a pun tajke nieco? Bychme my ho svoje samomarnošče zranione byli? Bychme jogo humietovane cili, co go dla nese ty pola tych, kotre samolvítoš ve cirkvi noša? Pádňoš nám, kotre sme čece svírne k cirkvi džerželi sú do kribeta. Lepie by bylo, by do toho rečal, co máš četvi, džone. Tak se nám čet lovu storcil. ty bych mogła też pustić sobie cachy chodzić, pun, gdyż nie są tylko ludzie wękoch. Ale Jezus chodzi swoją drogą. Nic dokolaż von tych drugich a nas nic rady ma, ale dokolaż mija się jeden nadok. Von jo do tutego świata ciszel, aż by ludzie do zgromadności ze z Bogom wrócę holował. To czynie są merzanie, abczy Jezusa sama smierć na ciżu. Tuten pak jo nam to humorzenie od grichu činiesel, a nam to rota do wiecnego żywienia odstarcel. Lud Jericha nejo tedom Jezusa rozumiel, dokola su nieco jeno za sebe chceli. My, jako češćane Jezusa, nesledujome, tež čome ve viere jeno nieco za sebe mieć, kus kľucne začuča, trochu míra a nekotariane stunde. Ale my sme všetske namolvene ľudžimi Bože kráľestvo zbližiť, ich za zgromadnosti s Bogom, jogo ľuboš, jogo vodavanie, jogo pomoc a smilnosť dobeč. Tež pun, tež gusto nieco tak práve nerozmejome. Amen. A Bog ten knies požognej vás a zvírnuj vás. Bog ten knies rozsvieť svoje oblico na vás a buď vám gnádne. Bog ten knies pozvíňo svoje oblico na vás a daj vám svoj mír.